0: nervozna tako, a?
1: Ej. Ona jede bojke šljuma i deja vu!
0: Malo samo,
1: šta? Fiske šljuma me fiske stavu!
0: Bare så sitt... Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Jeg kom hit